0: Batman, to jsem.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. V Karlových Varech odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Zahajovacího večera se účastnili i hollywoodské hvězdy, včetně Dustina Hoffmana, který převzal křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Zmocněnec pro ústavní a ochranou výchovu Štěpán Jilka chystá společné jednání se spolkem Tábory Aurora, který zrušil v den odjezdu bez vysvětlení zaplacený letní tábor více než 100 dětem z dětských domovů. Bude požadovat vysvětlení a také kompenzace pro dané domovy. Do historie Wimbledonu se zapsal držitel rekordních 24 Grand Slamových titulů Novak Djokovic. Srbský tenista s 105. výhrou v All England Clubu vyrovnal rekordní bilanci Švýcara Rogera Federera. A teploměr dnes ukáže 20 až 24 stupňů Celsia, pokud na něj mrknete na Moravě nebo ve Slezsku, bude to až kolem 28 stupňů. Bude jasno až polojasno, od severozápadu se ale postupně začne zatahovat a k večeru může také místy zapršet.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu za ovací zaplněného velkého sálu hotelu Thermal předali výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s téměř 12 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 550 milionů. A fotbalovou ligu si příští sezónu zahraje premiérově Artis Brno, který nahradí vyloučenou Karvinou. V nejvyšší soutěži tak budou vůbec poprvé v samostatné historii hned dva brněnské kluby. Vedle Artisu také brněnská Zbrojovka. A teploty v sobotu budou kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou skočit až na 28 stupňů. Bude spíš jasno až polojasno, od severozápadu se postupně bude zatahovat a k večeru také místy může i zapršet.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondře Albrecht. V Karlových Varech odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Zahajovacího večera se účastnili i hollywoodské hvězdy, včetně Dustina Hoffmana, který převzal křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Zmocněnec pro ústavní a ochranou výchovu Štěpán Jilka chystá společné jednání se spolkem Tábory Aurora, který zrušil v den odjezdu bez vysvětlení zaplacený letní tábor více než 100 dětem z dětských domovů. Bude požadovat vysvětlení a také kompenzaci pro dané domovy. Do historie Wimbledonu se zapsal držitel rekordních 24 Grand Slamových titulů Novak Djokovic. Srbský tenista s 105. výhrou v All England Clubu vyrovnal rekordní bilanci Švýcara Rogera Federera. A teploměr dnes ukáže 20 až 24 stupňů Celsia. Pokud na něj mrknete na Moravě nebo ve Slezsku, bude to až kolem 28 stupňů. Bude jasno až polojasno, od severozápadu se ale postupně začne zatahovat a k večeru může také místy zapršet.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

obvyklých 21 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč.

A tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

vykřikla svěč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní nejstarší ze starých.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu za ovací zaplněného velkého sálu hotelu Thermal předali výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s téměř 12 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 550 milionů. A fotbalovou ligu si příští sezónu zahraje premiérově Artis Brno, který nahradí vyloučenou Karvinou. V nejvyšší soutěži tak budou vůbec poprvé v samostatné historii hned dva brněnské kluby. Vedle Artisu také brněnská zbrojovka. A teploty v sobotu budou kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou skočit až na 28 stupňů. Bude spíš jasno až polojasno, od severozápadu se postupně bude zatahovat a k večeru také místy může i zapršet.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu za ovací zaplněného velkého sálu hotelu Thermal předali výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s téměř 12 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 550 milionů. A fotbalovou ligu si příští sezónu zahraje premiérově Artis Brno, který nahradí vyloučenou Karvinou. V nejvyšší soutěži tak budou vůbec poprvé v samostatné historii hned dva brněnské kluby. Vedle Artisu také brněnská Zbrojovka. A teploty v sobotu budou kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou skočit až na 28 stupňů. Bude spíš jasno až polojasno, od severozápadu se postupně bude zatahovat a k večeru také místy může i zapršet.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez

0: Vícitek. Voda už prostě nestačí.
1: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
2: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
5: Radio Bonton.

her s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

štucni známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní? Máš pocit,

Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem z

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemusel.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Létoplné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: Bankem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v Blesku pro ženy.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. Byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerugedur Mercedes je známá fráze, navíc po vás faninky pod prsenky hází.

Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

zas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Radio Bonton.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Rádio Bontón. Tady je česká hudba doma.
1: Telegram s adresou svět.

Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví ve druhé polovině července Čínu. Pozval ho podle usnesení sněmovního organizačního výboru předseda čínského parlamentu. Na cestu upozornil server aktuálně.cz. Nedostatek vody v půdě na Jižní Moravě a ve velké části Olomouckého kraje je kritický. Jak říkají vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, blíží se takzvaný bod vadnutí, kdy jsou rostliny na suchu. A vodní slalomář Lukáš Kratochvíl na mistrovství světa do 23 let v Krakově skončil při obhajobě titulu druhý. Stříbro získal v Krakově stejně jako v závodu hlídek. Ještě krátce o počasí. Neděle přinese teploty kolem 22 až 24. Na Jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Nevyhneme se ale dešti, má zasáhnout většinu území Česka. Místy jej můžou doprovodit také bouřky. Až k večeru by se na Moravě a ve Slezsku mohla obloha začít protrhávat.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Ministr kultury Otto Klempíř přijel do Karlových Varů, kde se koná mezinárodní filmový festival. Slavnostního zahájení se ale nezúčastnil. Zdůvodnil to tím, že večer má patřit filmům a organizátorům festivalu, ne politickým sporům. Prezidenti Ukrajiny a Ruska Volodymyr Zelenský i Vladimír Putin dnes blahopřáli k 250. výročí založení Spojených států. Zelenský zmínil podobnosti v boji Američanů a Ukrajinců za svobodu, zatímco šéf Kremlu mluvil o odpovědnosti jaderných velmocí za stabilitu ve světě. A fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili druholigovou Opavu 4-1. Úřadující český vicemistr dal 34 branek až po změně stran. Teploty dnes půjdou na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě to může být až 26 stupňů Celsia. K tomu všemu má být také deštivo. Pršet má na většině území České republiky, ojediněle můžou s deštěm přijít také bouřky. Až k večeru se potom na Moravě a ve Slezsku může začít obloha protrávat.

lasem cicho urek, padaj ci z nich. Tak, Tatry na zakonie.